šandár prukľáti. Znali nevečko naňáty, že bývim s noči guľáty, staroste dívku cilováty.

Ali tak srpskoj vlada s tilom bevšoho komandata armii Republike Srpskoj Ratka Mladića u četvr približno 18.50 prestalo na belehradskim aeroportu Nikola Tesla, gde ho prevetali s vojenskima čestjami. Jak u svojoj informaciji dopunjuje agentura Tanjuk, li tako boli Mladićev sen Darko, vnučka Anastasija, srpski minister spravodljivosti Nenad Vujić, i dvoma Bevš Mladićova sprivojevnici iz periodu vojna trunu zakretu do srpskog flagu vneslo zli tako šest vojaki u kolona s policajnom suprovodom nasljedno podala se na drahu do vojenskog špitalja u Belehradi utočnila agentura AFP. Mistne provladne medije publikovali snimk desetog ljudi, prevažno mladih muži, u kotre pre autostradi vitali tu kolonu s transparentnabi, jako proslavljali Mladića. Vojenski špital Belehradi po prevzetju tila ohlasio že na žadost Mladićovoj rodene i srpskog ministra spravedlivosti vlastno zrobić toto badanja tila. Zastupnik direktora špitalu Ivan Leković povijel, že všetko zjišćenja, vključno rezultatiju toho badanja i ostatnih analiz a badanja budu što najskoriše predane rodini i odnosnom institucijam. Srpske provladne medije međučasom informovali, že totu subotu odbude se vojenske prošćanja s Mladićom i sljedući ponedjeljok jeho pohoronjenja oficijalno, ali toto termin zatim ne boli potvrđen. Srpski prezident Aleksandar Vučić u četvr poviju, že država zabezpečiti rodinju všetku potrebnu logističnu pitporu. Podľa odhadi uriadi ubo na pohrebi mali brati účast 10 000 ľudej, dokým sa chodili robiti pochoron s vojenskými čestiami. Európska komisárka pro rozšírenie Marta Kos v ponedeľok kritikovala plán pochovať Mladića s državnými čestiami. Podkreslila, že proslavenie vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cennostiami i nemá miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré nemajú sa o členstvo. Takou krajinou samosobou je i Serbia, ktorá je kandidátskou krajinou na člena Európskej únie.